0: Iba hudba
1: na maximum.
0: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.
2: I took the long road across the ocean.